0: Worte дня.
1: Zaniko 3 sekundy je hižo bedl náš jest, a tu špolat nemi raz na vedrova vulade za všetkých tiež, kocíš ste runia bezradne před kamerom. A zco ma nevedže, na kotre vedro maja so dženca nastajíč, celé podobne, kež hižo minených dňach očakuje nás temperatúry miest 20 a 22 stopnými, vostanie z vulkoho džela silnišo pomročeno, tež pokapač so ma popudňu pak dešč potom pomročí. Jutce ráno to očakuje nás najprv raz kúriava a potom so lečo nohaj, to so trochu naročí. Jutce očakujeme menice 26 do 28 stopňu, tak nám meteorologojo viesča.

0: Napošes Čichy.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V cirkvi sjatujú Petra a Pavlovave hodžiju, tu kvílu portál a pobočná rota zatvária. Kajž je zdieli serbský superintendent Kristof Rumy, sú 4 drevené rota odpovedné pomníkošky tie ponovič dali a ďalšie kompletne znova natvarič dali. Dživa je venkec blídania z Votrova převzala, ktoráž je na zakrálne mobiliár špecializovaná. Viacač 3 štvorčiny vúdavku, niečo 40 tisac eur, je evangelsko-lutarská krajná cirkev Sakske převzala, zbytk má hodžiska osada sama pfatič. Cirkev hodžiju v obstí lica 950 let. Viacerým väčším staroniam v Horní Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janik Vočor má ďalšie informácie.
3: Kaj zdzieliću budeske horniovužiske kliniki, redukuja to dla kapacitu we biskopičanske staroni o nimale 100 miestnu na doromade 207 posta. Z napravu chcieća dom dołodobnie zakovać. We menších staroniach, kaj štych karite we Budešine, Sviateje Moniki we Kamencu a Sviateje Ludmile we Krosčicach, ponu tomu wulke čeže personala dla nimaja. Kajž rekne vednica krosčanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosť personála ve domje s 62 miestnami.
2: Menšie staronje moža lepe na vúpade personála reagovač, praj Venclova. Přichod žitanje v Hučinje steji na račkach. Kajž zdjeli rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG, nemoža vykovanju žita hižovac civilitovo hospodarič. Za příčinu mjenuje zavod předovšem stupace údavky za logistiku a vúdžažovanje stejnišča, kajž tež přibirace nároky na kvalitu. Tu kvílu tam prúvaja, hač nemoža odnožku za čas žňu sezonálne dale vúživač. Vúkačišča za to je hospodarstva organizatorisce zvopravdžomne koncept, kotrež tu kvílu zdjevaja. V Hučinjanski žitani su dotal trejdu prúvali, skvádovali, kajž tež picu za skot předavali. Sič za serbsku reč a regionálnu identitu Zari pýta za klitu nových kurzistov a kurzistky. Kajž zamujči z džela moža so zajímce vodnitka za cieči intenzívny rečný kurz serbštiny s mienom Domoj Přízevič. 12 miestno Zari má. Hač do 1. oktobra požadania přijímuja. Od letuša apríla vukne na krabatom vúdvorju ve vulkých žarach jednače ľudí ve tukvílnom druhým rečnom kurzu serbsce. Kurs spechujete založba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo projekta je domovina. V obse Džerja Lisa pola Mivora za kociš buchu za dále vedenie Vohožanské jame vúsvojene skorža dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajž zdjeli Zelená liga Kočebus v svojom aktuálnom okolníku, nie súdnictvo hišče vo skoržbie rozsúdživo. Tohodla chceťa skoržbnice náležnosť dženca v online-novom seminári tematizovač. Pravýznik predstaví miestrým argumentáciu potrechených v obse Džerju, kotre šanze vústavová skoržba má a čo dla so vúdani, juristisce dále za škyt klímy vojovač. A to one bychu, naše džensnejšie povestče, kýž namakače dále na našej internetuje strone a v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro v Budišine pokaza cínače stopňu, k tomu čája širým ročile na nebiu, hač doši po ňa maso zväčšo džela podešťovač, tu sa predižo také započovo miholič, hake poponiu sa so potom trošku uvedri, noce mi ho potom sucho ostač a juce zmieme, tu išto slunca a bude čoplišo, dženca, zalize žive slibro na maximálne 22 stopňu v biu dňa a te viesča dženca v Kinsporku.
0: Šitko, ok, na pučach a na drohách. Zdžilče nám pak rade ručuš, so tam nešto zmeni, jeli nešto vúľadače, snanom bieno vyskač, kýba nekeke hačenia alebo ďalšie mylenia. Pod Budešin 7400 nás civeranie docpieče, kýba písače nám povesť, naši app MDR Serbia, môžete s nami četovať.

Z novim šolskim letom ne seđa teletođenje jednoš šulsce novač, koji je opšet vopinjemi z 1 plus 1, ale hajte vulke ličenje čaka votnjetka tiješ na naših politikarju tu Sakske. Sakske knježostvo menuce zapoda dženca do podnja načisk svojoho dvojno etata za 2027 a 2028 do krajnoho sejma. S tem zaja som za frakcije zaso der Wulke Etatu Wurajovania. Parlament wuziwa przy etacie tak menowane kraluske prawo, jemu potekiem szisty nad etatom rozsudzić. Powoli mięczynowie koalicje CDU a SPD ma dwójny etat hać do hód wopsamknięny być. Wieso pak su przy tym znowa też na sobu skutkowanie opozycje pokazani. Przetoż bez wosu wod za zwiaskarstwa Sary Wagenknecht albo Zelenich a Lewicy Niedosaha. Dohodla liči so haj s češkimi jednanjami přichodných tydženjach. Zeleni kajštiš Livica cedža hač do kunca septembra rozsudžič hač a kak steja k dispozíciji, so bych ju kajš pri posledním etáče za väčšinu k dispozícii stali. AfD, jako najväčša opozicijská frakcia, nie pak do tutoho mechanizma zapšijata takrika ze stron knižostva. Sakske knižostvo chce přichodným aj letom aj niedže cia posta a po miliardu euro vúdač, co kone ta jestem tak vulke gejšište ženie, vo rekordnym etáče pak finansný minister Christian Piwarc vedomie riečič nohce, přetož najebač tu tie vulke sumy je etá za se nahaj silnými redukciami tak zjazané, silnými lutovaniami.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so!
1: A kajku temperaturu je v nameriu? Jeda hižo pipoval?
2: Haj, sem ju nrune svišal.
1: Bolada moj. No haj, termometer pokaza 8,5 stopňu.
2: To ježno zimica, ľuba Josefina.
3: Dobre ranje, vamaj. Što s tobu je, Josefina?
1: Mam zimicu.
2: Todla mam dženca sam snedač, abo?
1: Mi so niče nohce.
3: Z čim staj temperaturu miriwoj?
2: Z našim digitalnym zimicom termometrom. Mamy tola jene štutun digitalne.
1: Mama tola stajne vod im bojda, so mieše vona cili hinajši zimicu termometr.
2: Ale to bišet 40 litami.
3: To trichi, hej. Ale on je podobnie digitalnemu funguval. Jenoš so nejewaju digitalne, viac tak strašne. Kaj štunkiš vúživaše so dječatstve vaju staršeju?
1: V ním bieši nekaký metal, abo? Tak so to lapujeda.
3: Haj, celé pravje. Živé sliebro. To je jeničký metal, kýž je při normálnej rúmnostnej temperatúre biežite a so za termometre vúživaše. Tute biežite živé sliebro, termometre z přiberací temperatúru rouce stupaše. A dokáž by odvonka na termometre skala ličbu napísana, si mu dokladnú temperatúru očítač.
2: A što je potom strašné při tým?
3: Púny živého sliebra sú strašné a jedojte, když z termometra vúbeža.
2: Aha!
1: Mamie sú voni vypistovaní tedy junú zimicu merili, vona drudu poveda, so rúne takým termometrom. V kotrem chceše živé slibro.
2: A što by rezultat?
1: Votvama na špicka v rice, čehož dla dobieše vona na to ne dom do korunie.
3: To je vizo strašná vec. Šako nichtu rec nemôže, dokal je živé slibro při tým tvochnevo.
1: Tak je.
3: To so či dženca viace s digitálnym termometrom stač nemôže. Vústro so spiešne zaso ľuba Josefina.
1: Ďakujú so.
2: Josefina, chcemu ešte raz mieriť, snano je temperatúra mestom žno za soniša.
1: Moje dla.
3: Riane Jane vám aj přeju.

0: Z dybkom naposled Michie.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Kaj zdjeli?
3: Dobre, Rania. V cerkvi Sjadiju Petra Apauova v Hodžiju tu kvilu portal a pobočne vrota zatvarja. Kajše zdjeli srpski superintendent Kristof Rummel, so štyri drevane vrota odpovedne pomnikoške deponovič dali a dalše kompletne znova natvarič dali. Dževa je venkec plidanja z otrova pšeozava, kotraž je na zakralne mobilja specializowana. Vjacač cištvočine vúdavku, nieže 140 euro, je evangelsko-lutorska krajna cirkej Zakske pšeozava, zbytk ma hodžiska osada sama pfačič. Cirkej ve hodžiju obsti lica 950 let. Vjacerim večim staroniam v honi Vúžice pobrachuje ladanski personál. Janek Vočo informuje. Nietko nedom tu zvuk šinže, to dobíme ešte raz tu ladač a otrač.
2: Kaž deliš u budeske horniovúžiske kliniky, redukuja to dla kapacitu ve biskopičanskej starovni o nemale 100 miestnou na dohromade 207,5. Z napravu chceťa dom dôdobne zakovač. Ve menších staroniach, kaž tých karite ve Budešine, Sviateje Moniky ve Kamencu a Sviateje Ludmile ve Krosčicach, ponu tomu vulke čeže personála dla nemaja. Kaj šrekne vednica kroščanskeje staronje Monika Venclova maja išče dosť personála ve domje z 62 miestnami.
3: Menšie staronje moža lepe na vúpade personála reagovač, tak Venclova. Přichod žítanje ve učinje z tej náračkach, kaj še zdjeli rečnik závoda Agravis Raiffeisen AG, nemoža vykovárnju žita hižo viac civiletovo pospodarič. Za příčinu mienuje závod predovšem stupac údavky za logistiku a vúďažovanie stejnišča, kaj štež přibierace nároky na kvalitu. Tu kvílu tam prúja, hač nemoža odnožku za čas žňu sezonálne dále vúživač. Ukadžišča za to je hospodárstva organizatorisce z opravdžomne koncept, kotrž tu kvílu zdjevaja. V Hučinjanskej žitarni sú dotal trédu prúvali, skvádovali, kajšte špicu za skut predávali. Sýč za serbskú reč a regionálnu identitu Zari pýta za klitu nových kurzistov a kurzistky. Kajše zamujči z džela môža sa zajímce odnetka za cieči intenzívny rečný kurz serbšine s mienom Domoj Přízevič. 12 miestnú Zari má. Hač to 1. októbra požadania přijímuje. Od letuša apríla vúknie na krabatom vúdvorju ve Vulkých Ždárach jednač ľudí ve tukvílnym druhým rečným kurzu serbsce. Kurs spichuje tej závožba za serbský ľud a zviazkuje ministerstvo za nutskone, nošo je domovina. Vopsi Džerio Lisa pola Mivora za koci špuchu za dále vedženie vohožanské jame vúsvojene skorža dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajše zdžili Zelená liga Kočebus v svojom aktuálnom vokolniku, nie súdnictvo hišče vo skoržbe rozsúdživo. Tohodla chceťa skoršbnice náležnosť dženca ve onlineovom semináre tematizovač. Pravýznik predstaj miestrujem argumentáciu potrechených vopsedžerov, kotre šanze vústavu a skoršba má a čohodla sú vúdani, juristisce dále za škyt klíme vojovač. A to vone bychu naše povestče, kýž namakače dále na naše internetovej strone a ve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
3: Živé slibro Budešine pokaza dále 13 stopňov. Čaja širé mročele na nebiu hač do šipunia. Má sa tu a tam všetko zase raz podešťovač. Hakle poponiu sa potom trošku uvedri. Noce mi ho potom sucho vastač. A juce to zmejme tojšto slunca a bude čoplišo. Čenca to zaleze živé slibro na maximálne 22 stopňov ve biu dňa.
0: Netko tu zaso šitko trichy s našimi džinglemi a zvukami a tiež na pučach a na drohách dále šitko trichy, tam je šo poradku. Jeli za mače vy za nás nekeke škúli informácie, štož púčo droj nastupa potom nás rade zazvonče, pak pod Budešin 7.400 gesprene zazvoniče, abo narečiče, abo napisače nám pojesť naši app MDR Serbia, to celé jednore funguje.
1: Serbski rozvoz.
0: Ani se neš pisač, a pojesče narječeč, da možeče ale tež fota, možeče nam z naši app MDR Serbia svačtež, to se vezo všetko veselime, všetko rejnši postru tu do studija.

0: Also, jednich nie nicht hoscha, hat so rano belche, ich hona scho, schit gich wubuji, sadruich, et das asas namio, so se im unterrige. Hatsch nukle, kokosche, katschke, aber potzbulle, drobnes gott, majam nose doma, ajon lubuja, gesche beno schota, gozarzach, as sulche zach nasanju.
1: Za jedno svojbnym domom bola Serbine z Kozacach hubše striva so zelena uka hač grece, při kotriž šumia vulke listčove štome ve Viciku. Tam pasu so kokoše Michaelis Serbinoje. Nedom podla má vona pod sadovcom vauku, blítko a koščostio. Leca menujce svoje ľubušky sama škita před vulkými ptakami.
2: Jasný podla stava, a to je jen taký šiličov. Najmo tun od horka, dele šile, či celé nagle, dele. Ha, ja sem lečo, ne jo žanu mu dosenč, ja sem moramo ju kruke koščo. Ha, to pa še on glede po njemu sputal, ha, čuni se ja putla stava, also, zajmo to žunjo, ale nič s mojimi kukušami, s moje.
1: Viac hač cice či kokošu Michaeli Serbinova má junu čorno-bjele mešane a junu oranžojte. Šitke so romadže ve vulkim kurencu, kotrež su jej synojo k narodninam natvarili. Zato seda je potom tež jeka, abo dobra kokošaca pečen. Družine kokoškov je se i Michaeli Serbinova dokladne upetala.
2: Dele te oranž sem pa se dala, dok se jacova jemo tune barbu meč v nizozemske posvač. Ha, to sem ja, hej, ja sem ja v koštorči jeko, sem se dala posvač. A voto sú odvali 22.
1: Kišnetko po zarodže dundaja a zelenej trave pikotaja. Sulšecach bola Marion Suchec je to podobné. 24-letná nima pak jenož kokoše, ale tež kačky a nukle. Šo ona sama lada?
3: Ja si musím najazdať, že ho činí kvázi tá hygiena. Ještě kus o tom přemysluje. To když je pan ty nesmžák, pan mazané ty vůko stát, že jen pan vůpo, že lada jen z najmenší kůže tyžnou ty doby čisto činč. Hej, jak tím kabel zvířat, a jen pan ty mák, a vylo kukáš a nukle, ne, to by jen ty vyliče, kus jace činč. Hej, v zimu může jen pan kus dělat ječ, ale potom ty lada co mají jen do švítora tu.
1: Zorno za pizzovaně bere nedom od vesnana, a syno za skut cíva svojba sobu nadživa, tak Marion. A ona se potom vůšo dokova vokovo

Če sa čmenšinu do sedmich je, tule sú naše pokyvy. V Zicach tam bola Špitankec je dále staví z nízka vústajnca skvátnostne jubilea Vidžeč, a to netko v tudženiu po jubileju. Zajemce môža si už jedne mies popúdňu 4 a večerom 6 vobladač. Studio Liška přinese medie na serbske se, dženca a jutce može če se to nebylčicach vobladač, tam pozastanu mobile studia Lucie od rania dživečich do popoudnia na pol 4 na svedženske vúce. Přeprošeni sú mali kajštiš vúlce, potekim džiči, seniorojo, šitce, potekim, može če tam nové vietce vúspytač, abo tež celé jednorie s vašim šmoradkom nimo pšinč, jeli mače nekajke škule i praš abo čeže. Dženca zetka so Budeska mieščanska rada, a to popudňu 4, tež zajemce se vieso vútrobne na posiedženie prošení. Kroščanska gmenska rada zetka so potom juce večer, a to na posedmich v Gratuni vonju vie v obore Horkach. Po hodine pozdíša potom sa gmenská rada Pančicach Kukovie zájí sedmich v auli šule Čišinského. A podľa nejme tiež kečplivé hižo raz na konstudženia. V Budešine šako svedča cvý konstudženia Staromieščanský festival s zabavnými hučbami 19. a zážno 20. listotka viedže nás piatk Serbská komorná filharmonia z Budešina tak rec direktne do nádružných kofijúniu a báru miesto Sevilla, Barcelona a tiež Paríza. Valčíky cedža zárač, ale tiež serenáda a polku od večera sedmich na vonem dorošču do miestče.

0: Einmal das Matium, jumpen wir mal, scotchen wir mal. Nicht gerade ein Bojas, Schubschett, das ist hier, Napo, was mich.
1: Serbski Roswurst. Bojas, Jeb. Studio Mati Giswauk.
2: Dobre Ranje. Wiatzerem Wertschim Staroniam, Wohoni Wuzice, Bobrachuje, Ladanski Personal. Janik Wurczer informuje.
3: Kaj zdjeliš u budeske honio-vužiske kliniki, redukuja to odla kapacitu ve biskopičanske staroni u animale 100 mjestnu na doromade 207 posta. Z napravu chceća dom doodobnje zakovač. Ve menših staronjah, kaj štih karite ve budešine, svjateje Moniki ve Kamencu, a svjateje Ludmile ve Krosčicah, pono tomu vulke čeže personala dla nimaja. Kaj šrekne vednica Kroščanske je staronje Monika Venclova, maja išče dosť personala ve domje z 62 mjestnami.
2: Menše staronje moža tež lepe na vupade personala reagovač, tak Monika Venclova. V cirkvi svjatuju Petra a Pavlova ve Hodžiju tu kvilu portal a pobočne vrota zatvarja. Kajž je zdjeli serbski superintendent Kristof Rumel, su 4 drevane vrota odpovedne pomnikoške te ponovič dali a dalše kompletnje znova natvarič dali. Dživa je venkec blidanja z vodruha převzava, kotraž je na zakralne mobilja špecializowana. Vjacač ciš tvorčine vudavku, nježe 140 euro je evangelsko-lutorska krajna cirke Sakske převzava, zbytk ma hodžiska osada sama pvačič. Cirke ve hodžiju vopsti leca 950 let. Sič za serbsku reč a regionalnu identitu zari, pita za klitu novih kursistov a kursistki. Kaj še zamujči z džela, moža so zajemce votnitka za ceči intenzivne rečne kurs serbščine z menom Domoj Pšizevič. 12 mestno zari ma, hač do 1. oktobra požadanja přijimuja. Od letuša aprila vuknje na krabatom vudvorju ve vulki ždarach jednače ljudi ve tukvilnem druhim rečnem kursu serbsce. Kurs spichuje te založba za serbski ljud a zvjerskove ministerstvo za nutskone. Nošo projekta je domovina. Přichod žitarnje v hučinje stej na račkach. Kaj še zdjeli rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG, njemoža vikovarnju žita hižovjac civiletovo pospodarič. Za přičinu mjenuje zavod předovšem stupace udavki za logistiku a vudžažovanje stejnišća, kaj štež přiberace naroki na kvalitu. Tukvilu tam prujeja, hač njemoža votnošku za čas žnjo sezonalnje dale vuživač. Vukadžišća za to je hospodas za organizatorisce zvopravdžomne koncept, kotry štukvilu zdživaja. V hučinjanski žitoni su dotal tredu prúvali, skvaduali kajš tež picu za skut předavali. V obsi džerio lesa bola miloraza, kociš buhu za dalivedženje vohožanske jame vusvojene, skorža dale před zvjerskovim vústavovim sudnistvom. Kajš zdžili zelena liga kočebus v svojim aktualnim vokolniku, nije sudnistvo išče vo skoržbe rozsudživo. Tohle chce za skoršnice náležnosť dženca ve online-novom semináre tematizovač. Pravíznik predstaví miestrujem argumentáciu potrešených v obsedžeriu, ktoré šanze v ústavu a skoršba má a čerdla sú údaní juristisce dále za škyt klíme vojovač. A to one bychu naše povieste, kýž namakače dále na našej internetovej strone Runetak, kajž ve našej dámotnej app, kýž reka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro, te pokaza dale cínače stopňo, hač doši po nja vostane skýr pancate v horní Vužice. Hakle poponiu sa potom trošku uvedri, noce mimo suchovastač, júce zmieme zaso dojšto svunca a bude tež čoplišo. Dženca to, haj, dobíme sa spokojiť s maximálne 22 stopnimi.
0: Šitko klopve, šitko beži na pučach a na drohach. Tež z vašej strony nesme dženca ráno žádne poky v dostali. Jeli zopak dole nešto vúľadače, nám to vizo rado prajče. Pak tu zvoniče do štúdia Matije při telefonie pod Budušin 7400. Kýba zapísače na pojezč našej app MDR Serbia. Môžete s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.

0: Ani to wieso jeszcze nie bieszo, hacz do dziewięćdziesiąt minucy jeszcze wusowamy, a nie tylko przepodam słowo do niebelczyc.
1: Nabożne słowo.
0: Tute maczęca Tadeja Bedrichec.
2: Bo ryczy, przeco. Nic jenosze w wielkich dziwach, albo w Bożym psi, ale w każdym wokomiku. Tuż praszenie nie je, hacz on ryczy, ale hacz z wolnymi psi posłuchać. Dola buď skedžný, pretož tiež nepřečel ryči. Vun ryči samsný ryč. Ale nic se samsným vodpoladom. Vun cuje dvile, živý strach a čiri dospěche. Je ovo se vábiace a vodry, dokáž boje se míra a pokoja. Vun chce nemě a zvádu mě s čurikami. Vun chce všetko to, čo bo zacpiva. Žež nepřečel ryči, rošte čeža. Ale když dokvane sucháš, slyšíš, so je Boži vůz hýnaši. Vůn nie treba rýť, so by slyšaný byl. Vůn přijde mělčo, ale nie se váhu. Vůn tyž úžaduje, ale bez toho, so by tvočil. Vůn koriguje, bez toho, so by zasudil. A samo, tyž če na češky puč vůr, dary on tvoje vůtrybe mír, kotry svět vůjasnič nemůže. Tohle neprůj jenuš vůz, ale průj, šo by tebi zavostaje. Tam, když bude řeči, zvastavaja mír, spokojnost a tišina. Přetož věrnost haru netreba. Ona treba jenož potrebu, kotráž je tichá, otevřená a zvolnivá dož, se by ju slyšava, se by Boha slyšava.
0: Nábožný svůk dnýma dženca na toku a zamovitosti nebečanské vosady Tabea Bedrichec.
3: Shish kapu.

0: Jeszcze sać menšino, don napo dževiečich, nedomje a do spolatnime do dženstnišich, sakskich nuino, potom veseli so tam na foče Kerstin Krolua vulgi foto jej v lokalnem džilu vinovane, postalit zarodnistvo Krolec. Ve Wudworju, čehoď la kvitky z Wudworja prostředleje Džerža, tak ríka dženstnýši titul serbských novinách, kotruž venuje, so předušim tiež Kerstin Krolovi ako vosobinie, Mateo.
1: Vočím, so dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Hej, mi je s Serbami, je so predsvíš o derečúha a serbských kupcov se jara váži, Kerstin Krolova sakským novinám šeradži. Lica, vie a tyka cicci elementov za kamenskú borš a s tým nic došť, tež ve pozadku kamenskej boršče má za floristov vúľku zamujitosť. Hižo nekotre leta koordinuje Kerstin Krolova minúce rozdelenie nadavkov, zo nebe za žane zároveňstvo prevele dživa bylo a zo by kúžde takrec džil tohole kšefta bylo. Ona zjaza zároveňka s komiteom Boršče. Votladaja voto organizuje junu vopmesac tež estajne blido za floristo z vokoline. Haj 12 floristo a floristko so pšitim rozmovja vo nových trendach vop vatiznach a votem. Što je nového?
0: Je liceče viac zonič vo Krolec zárodnictvie z Wudworja, dženstnišim lokálnym dželu sakských novinu, je im vopširný artikel venovaný.

0: se hodlá? Kak? Što? Lexia, praši so!
1: A kajku temperaturu je v nameriu? Jeda hižo pipoval?
2: Haj, sem ju nrune svišal.
1: Bolada moj. No haj, termometer pokaza 8,5 stopňu.
2: To jež no zimica, ľuba Josefina.
3: Dobre ranje vam aj. Što s tobu je, Josefina?
1: Mam zimicu.
2: Todla mam dženca sam snedač, abo?
1: Mi so niče nohce.
3: Z čim staj temperaturu miriwoj?
2: Z našim digitalnym zimicom termometrom. Mamy tola jene štutun digitalne.
1: Mama tola stajne vod im bojda, so mieše vona cele hinajši zimicu termometr.
2: Ale to bišet 40 litami.
3: To trichi, hej. Ale on je podobnie digitalnemu funguval. Jenoš so nejewaju digitalne, viac tak strašne. Kaj štunkiš vúživaše so dječatstve vaju staršeju?
1: V ním bieši nekaký metál, abo? Tak so tola pojeda.
3: Haj, celé pravje. Živé sliebro. To je jeničký metál, kýž je při normálnej rúmnostnej temperatúre biežite a so za termometre vúživaše. Tute biežite živé sliebro, termometre z přiberací temperatúru rouce stupaše. A dokáž by odvonka na termometre skala ličbu napísaná, si mu dokladnú temperatúru očítač.
2: A što je potom strašné při tým?
3: Pôny živého sliebra sú strašné a jedojte, když z termometra vúbieža.
2: Aha!
1: Mamie sú voni by pistóni tedy junú zimicu merili, vona drudu poveda, so rúne takým termometrom. V kotrem chceše živé sliebro.
2: A što by rezultát?
1: Votva má na špicka v rice, čehož dla dobieše vona na to ne dom do korunie.
3: To je vizo strašná vec. Šako nichtu riec nemôže, dokáľ je živé sliebro při tým tvochnevo.
1: Tak je.
3: To so či dženca viace s digitálnym termometrom stač nemôže. Vústro so spiešne zaso ľuba Josefina.
1: Ďakujú so.
2: Josefina, chcemu ešte raz mieriť, snano je temperatúra mestem žno za soniša.
1: Moje dla.
3: Riane Jane vám aj přeju.

0: Jaz je mislil mnojih z vas, budžime my rozvozunice, stajnje rano pečih za srpske hučbu. Nešto školi pak, votuči snanodeš rano pečih, vot honača deš vun zase raz škričjari. No haj, čijeni se potom merzaja, druze so vesela, pretož je tobi za znamjo za so honači deređe. Hač pak, nukle, kokoše, kački, abo podspule, drobne skut maja mnoze z nas doma, a juntiš ljubuja, kaž beno šota, kozorcach a sulšecach nazoni.
1: Za jedno svojbnim domom bola Serbinec kozorcach hubše striva so zelena uka hač grece, při kotriš šumja vulke listčove štome ve Viciku. Tam pasu so kokoše Michaelis Serbinoje. Nedom podla má ona pod sadovcom vauku, blítko a koščostejo. Leca menujce svoje ľubušky sama škita před vulkými ptakami.
2: Ja s njo podla stava a to je jen tajky šilečov. Najmo tu od horka, dele šileči, celé nagle, dele. A ja sem lečo, nejo žanu mu dosanč, ja sem mojo kukaj koščov. A to pa še on glej po njemu spodal, a čuni se ja podla stava, alzo... Zajmo to šunja, ale nič s mojimi kokošami, sú moje.
1: Viac hač cice či kokošu Michaeli Serbinova má junu čorno-bieve miešané a junu oranžojte. Šitke sú romadže ve vulkým kurencu, kotrež sú jej synojo k nároninám natvarili. Za to sedaja potom tej šieka, abo dobrá kokošaca pečen. Družine kokošku je sa jej Michaeli Serbinova dokladne upytala.
2: Dele, te oranž, sem pa se ja dala do kesercova, jemo tu ne barbo meč v nizozemske posvača. A to sem ja, ja sem ja v koštoč šijeko, sem se ja dala posvač, a voto so odvali 22.
1: Kišnetko po zarodže dundaja a zelene trave pikotaja. Sulšecach pola Marion Suchec je to podobne. 24-letna nima pak jenož kokoše, ale tež kačky a nukle. Šo ona sama lada?
3: Ja si musím najať, že ho činí kvázi tá hygiena. Když jen kus o tom přemysluje. To když je potom ty nesmžák, on má za ne ty voko stáč, že jen potom vůpoře lada jen z najmenša kůže tyžnu ty doby čisto činč. Hej, já tím kam byli zvířat a jen potom ty má, kam byli kokoše nukle, ne, to by jen ty veliče kus jace činč. Hej, v zimu může jen potom kus dele ječ, ale potom ty lada, co má jen do švitoratu.
1: Zorno za pizzovanie bere nedom od vesnana a syno za skot cíva svojba sobu nadživa, tak Marion. A ona so potom voušo dokova vokovo zvira to stara, haj samo jeka doma vulenie.
3: To som ja po na to šišo, dokiaľ mu sme junu obo dvojice, moje milí, malke čipky, sme rali, som o to starala. A potom som moju mač prašala, to ona, ja som prvú prašala, Marin, što si ešte k národi nám chodám več, a potom spravala, a jen brud automátov, než to bola.
1: Trošku neušidne dá za modostnú šak to je. Přišem, za Marion súša to k tomu. Runie tak, kajš rezanie. Nukle hižo sama zareza, za kokoše ma pomoc. A na koncu ma cova svojba nešto nabliže.
0: Kačky, nukle a kokoše na svojske zároče plavovač, picovač a zakitovač vezo, o tem je Beno Šuta rozpravio. Domjace skut nie je nešto, ale husto detiš zabava a veselo, kajš je zonju.

Merci, Bedel Genadjevic, nicht am Jahr. A du mam sama si stras, a poki will, do jens nische hot nja. Wie seht, Sachboller, später geht's. Je stavis niska wusste in sa skwadnostnia jubiläa sitisch, nitko, du genio po, svedgenio hischte pschistupna, seim zu moja si uschidnie mir spopodnio stürioch a vecho schestschich wobladatsch. Studio Liška přinese medie na serbske se, dženca a juce pozastanu mobile Studia Lišky v Nebelčicach, a to od rania dživěčich do popodňa na poštyrioch na nebelčanské svědžinské vůdce. Juce zakončí se Kamjenska Bosč, a to napu dvima z vůdčahom z města a napu dživěčich ještě raz se svědžinským Začehom do města, z čeho je na reč měsčanosti a koncert orkestru. Chruščanská gmenská rada skáčuje so juce večer v gratuni vonjovie v obore v Horkách, a to na půl sedmich. Po hodine pozdíša zetka se potom tiež pančičansko-kukovská gmenská rada sedmich potekým v auli šule Čišinského. Do Runia Pančicach Kukovie prosi juce z Mirc zahradnického zjazka při kloštorskej vodže Eduard Luman na rečnú hodžinu, a to od popudňacioch do navečera na pol šestčich. Posledný raz za leca sče prošení na lečné kino do Stroze, do tamnišeho biosférového rezerváta. Pjatkminuce předstaja tam tragikomédiu Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, večer 8.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca tadeja bedrichec z Nebelčic.
2: Bo riči, všetco. Nic jenoš ve vulkých dživách, abo v božem ši, ale v kuždem vokomiku. Tuž prašenje nie je, hač von riči, ale hač se zvolnju při posluchač. Dola buď skedjnju, všetož tež nepše čel riči. Von riči samsno rič. Ale nic se samsnem vodpoladom. Von suje dvile, živi strach a čiri dospiche. Je ovo se vabjace a vodru, dokaž boje se mira a pokoja. Vun chce nemie a zvádu mi s čurikami. Vun chce všetko to, što še bo zacpiva. Žeš nepřečili riči, rošče čeža. Ale žeš dokvane sluchaš, slyšiš, so je Boži vůz hineši. Vun ne treba rič, so by slyšaný byl. Vun přijde mělčo, ale nie se váhu. Vun tyž úžaduje, ale bez toho, so by tvočil. Vun koriguje, bez toho, so by zasudžil. A samo, žeš če na češki puč voa, Dari und tvoje vutrebe mir, gotre svit vujasnič nemože. Dola, ne pruje jenoš vus, ale pruje, šo vi tebi zavostaja. Tam, diš bo reči, zvostavaja mir, spokolnoš a čišina. Všetoš vienoš haru ne treba. Ona treba jenoš vutrebu, gotraš je čiha. Votevrena a zvolniva doš, se bi ju svišava. Zobe Boha svišava.
1: Nábožné slovo k dni mieše dženca na toku a zamovitosť či nebelčanské vosady Tadeja Bedrichec.

0: Döb konje, knovemu šulskemu leto jo zabirajo se serska rada ve bramboske z kupvanim. Brach serskih ceptar jo nadale velika tema. Jadna udroga mežo biš digitalna ucpa. To groni, až nje seže ukniki predk ceptarja, ale predk kamere a obrazoki. A serska ceptarka abo ceptar na drugem boku online vece redonjo naraz ucejo. Ku te a drugim temam suse cvonki rade cora dorozmeli ze zastupnikami kupvanskego ministarstva ve njezjavnem poseženju. Cvonk rade a ekspertka za kupvanske pšašanja Delia Münchova rozkvadujo.
1: Toga jo to, co služenje do viže, až se na šulach v abiturnem sprojženku teke probitujo digitalne kurze za filozofijo a psihologijo teke francoščino a vatinsčino. Tošte probitovanje jo MBJS južo za to šulske leto rozširiva.
0: Podobne pobytovania za serbštinu hyštin jeho. To dej se zmieniš, za to má se pak hyšti šake uvijaš a přepovedaš, groni Delia Münchova. Vna počmanjo, kak vážna téma jo.
1: Ľudzime južo viele let, až se uvijo teke digitálna hudzba za serbštinu, aby teke mnoho podpirovaš na uknuš serbsku rec. Aktuálne ešte sa najmocne pomína, dokuláž máme všetci veci šulu, že ešte všetci vúcbu ešte ďalej viasť, racha cepta jodla. A togodla sme sledný raž také v zjavnom poseženiu južo k tomu z MJS-om prejedali, ale nesme dostali dosť vetekronu a k tomu sme rozsúžili sa také s ďalšími zakonitami k tomu umieniš a to sme co racionili, ten proces sušči daležo a vo to búžame také v přidúcem zjavnom poseženiu zase informirovaš.
0: WC detailu k aktuálnemu stavu ju serske digitálne úcby zgönnijome s takým ve septembrie. Vo tej témie vás dále informirujome.

0: Döp konje, knovemo schulskemo leto jo, zaberajos, serskarada ve bramboske z kupvanim. Brach serskich zeptar jo, jo nadale velika tema. Jadna udroga, mežobisch digital na utzba. Togroni, až njesejže ukniki prätk zeptarja, ale prätk kamere a obrazoki. A serska zeptarka abo zeptar na drugem boku online WC redonjo naraz ucejo. Kute a drugim temam suse zwonki rade zora dorozmieli ze zastupnikami kupweinskego ministarstva ve njezjaunem posejenju. Zwonk rade a ekspertka za kupweinske pšašanja Delia Münchowa rozkvadujo.
1: Toga jo to, co šluženje do viže, až se na šulach v abiturnem spojženku teke probitujo digitalne kurze za filozofijo a psihologijo teke francoščino a vatinsčino. To što probitovanje jo MBOS južo za to šulske leto rozširiva.
0: Podobne pobytovania za serbštinu hyštin jeho. To dej se zmieniš, za to má se pak hyšti šake uvijaš a přepovedaš, groni Delia Münchowa. Vna počmanjo, kak vážna téma jo.
1: Žicem je južo viele let, až se uvijo teke digitálna vúcba za serbštinu, aby teke mnoho podpirovaš na uknuš serbsku rec. Aktuálne ešte sa najmocne pomína, dokuláž máme všetci veci šulu, že ešte všetci vúcbu ešte ďalej viasť, bracha cepta jodla. A togodla sme sledný raž také v zjavnom posiženiu južo k tomu z MJSom prejedali, ale nesme dostali dosť vetekronu a k tomu sme rozsúžili sa také s ďalšími zakonitami k tomu umieniš a to sme co racionili, ten proces cúšči dáležo a vo to búžame také v přídúcem zjavnom posiženiu zase informirovaš.
0: WC detailu k aktuálnemu stavoju serske digitálne úcby zgonijome s takým ve septembrie. Vo tej témie vás dále informirujeme.